0: Tvoj rytm, tvoje rádio. Room FM.
1: Fresh frajer, a ja som fresh man. Nie ma ty cash frajer, ale to som vezná. Chceš, to nemám, za ním dám, aby to im mal.